0: Vyšlovte!
1: Áno!
0: Prosíte, ja si tým teda!
1: Áno!
0: Ece via, šefa, proste! Tak tiekli ho, proč pa tiebe ne zás blázni?
1: Ani slova! Ani slova!
0: Ani slova! Ani slova! Klóde se mera, so! Jedi opajka! Zapači šeda! Ja ću sebi podobu svoje vrni!